0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať, Krištušácka dolina.
1: Vím, že jsem slíbil tolikrát, že ti snad postavím i hrad. Vím, že jsem slíbil, ale teď ti mám chuť uletět.

jsem dávno nad zemí. A ty tam sedíš na věži a doufáš, že čas neběží. Tak už si zapni megafon a pošli aspoň to. Už je to víc než století, co jsme se báli o děti. Už je to víc než tuhý rok, co se chystám na ten krok. A tak si plácám v kaluži a čekám, až se oddlužím. Tak už si zapni megafon

ti teď mávám z runwaye a hledám signál naděje. A ty tak pevná na věži,

vypuklé duše se vrací z práce. Autobus nikde, tak pohovoří krátce na zastávce. Slova nic nejsou a duše to vědí.

Mala som tu jednu prosbičku od nášho poslucháča. Kašovité jedlá od Iné kafe pre sinátora Kájuška. Ja šípim, že Kájo má niečo so zubami. Držím palce, nech to dobre dopadne. A toto je taký drobný návod, čo vtedy papať, ak vám vytrhli zub.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.
1: Až mě odvádět budou, se zastaví zem, ne za ruku do mě.

Tak ať nezboží se chrám, jak ty by si přál, ale život sám nám letí. V duchu počítám, co by nás tak stál, malej dům a krám. Co se hrabeš v tom šupleti? Polož to! Polož to!

0: 105,4 Rádio v Nitre.
1: Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

rada máš, za mňa sa vydáš. Jaj, Zuzka, Zuzička, krásna si ako ružička, sladké pery máš, keď ma boskávaš. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajže mi z tvojho srdiečka, ak ma rada máš, celé mi ho dáš.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.
1: Na jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.
2: Zase prší, déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít i střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.